toto je moja pieseň lásky. Aspoň jednu takú stihnúť za život. Srdiečka a iné nežné obrázky ti teraz malujem snaživo.

0: Letné rádio Slovensko.
1: Občas umí být naše duše nestálí. Občas hrajeme si každý vlastní hrou.